0: Ej, czekaj, kocary nie pił, super. Ful jsme se gaftali, gali. Ful je bilo v redu, samo... Ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: A reš recenzijo, ne?